Sidney si Skytek, geniálny producent Chris Avantgard razem z Poté Down for the Night. Už předtím nový Fisher i Florence Arman What a Life. Už je moment, Justus, numerem Move to the Rhythm. Dajte głośnie.